jsem zapravo já. I mám čarobnú oázu se pustine, u koje vrelo mi hrdnat.